0: Rečnik Učik, srpskim rozhlasom.
1: Dženca s doktor Anju Pončovi.
2: To pak je vopravdje jedna cumutonka. Hej, ljubi připosluchario, daj kule sadu tre hustišo svišime. Mě s kolegami jsme nedávno o tom přemyslovali, kak bychme dajku mysličku se srpskými slovami upravit šmoli. Svoniku namakáme sčevovat se ekvivalente. Luzistvo, luziske žádanje, přícpěče abo provokácia. Po digitálnym korpusu hornosapšiny so dre najhustišo vúživate přícpěče a přícpěvanie. Zdá so, so ste tole najpožitkonejšie odpovednikaj, napríklad. Rečenie instrumenta bie trebne, pšetež na nim rač, bie hižo přícpěče. Abo v birove je to za nekurjaka přícpěvanie, tež to by veselo kurjaka znesť. Když pak chceme silnejšo vúzbinič, so začúvame nikaké žádanie ako nevopronené abo nepřistojné, potom bychme skere rečeli vo luziským žádaniu, respektívne, so je dajke žádanie luzistvo. V dalším stoptovaniu, když nás nikaké vopstinnosti jara vopčežuja, bychme drevo provokácii rečeli, napríklad, dele stajne tvarnišťa nadroze a sem zjazene vokopúče sú za mnohý šoférov čistá provokácia. Što človek začúva ako přícpeče alebo přícpevanie, ako lúzistvo alebo provokáciu, je tre na koncu odvisné od konkrétnych obstinnosťov a osobinského začúvania.

0: Ihr Napuschestschich.
1: Serbski Rosbus. Bojesce. Im Studio Blanka Funzela.
2: Mehr so narod nasyč, dživadvo, polifoni, jeso, deletne, prenikruč po svojim zauženjove norvegski zetkava. Mehr s vopčilnikami bietež sastuperka nemsko-serbsko-ludova dživadva Julia Klingnerec. Cukone 20 kulturniku z doromade 10 kraju vuradžovaše vo zajimach dživadva, kotre so za indigene regionalne amenšinu reče zasadžuje. Za to chce so mezinárodný zviazk mez druhým vo spichovanskej sredky EU pracovať. Sič polifónie bú ve februári budúšine založená. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadôch projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posiedzeniu župy Andrii Zela Vojerece vítachu Žiljet Aulichovu z Žižino, ktoráž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubvanskú jizbu, ktoráž vedeše ich do Viesna muzea Jančalcach a do serbskej švôrče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakua dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Čisku a novembre svojbne popodňo v Ojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynheleca Hamorskej gmene zariaduje přichodných dňach tvarnišče za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdžili sakský imobiliový a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja cí ze sobou zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich meine nasledne Nitsches Carbona a Tvarske Gelina Stach. Zdobom chce Techniska Universita Kamenica, da mehr zdrujem na nuch Carbonuch Tkaninach sledzic. Projekt pfatschi 40 Millionen Euro. Bene se pschindus investizisko zakonja zavulue kunschine. Vetroska ležunosť, na kotrež steješe zajšvých lečesatkách šamotunia, reka netko vetroska přemyslova přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsamknua. Zdobom zabiraše so vona z milinu a vodvodu do koho vokovo nedešo zauda. Dotel bieše veuse nešto škúli ze šamotuniu zjazane netko drbi firma Poix Kelna krotkodobne šitke zvisky Dželič. Kajž bučera znate, nové miečel areál hižo přetvaria. Und pak necha dotelne zauda dale vesč, ale pvoninu viacore menšinam předozačam vodeče viacorym menším předozačam přeostajč. To bych u naše pojišče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v běhu rania tež na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca spočatne svunčno, popši poudňu smeme potom ličit s deščikom, živě slebro zalize dženca na maximálne 24 stopňu, juce potom kudnišo s maximálne 19 stopnimi.
0: Jeden vopkadne pokiju mam B. Sidoma Dživadžesa, čijem je s Nedžichovom a Britňu Michalkami nezbožadla zaurena. To pak je tiež jenički pokiju, hevak šo svobodne tiež bioskače pri pučach žane neste. Ja tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšine ponapo, šestčich, dále džetu s Ištvanom Kobielu. Serbský rozvoz přijem vám dobrý štart do srede.

0: Мене свого джанца аюце. Сарським розвасу.
1: Elektrikaria. Spoznajesz zwiecza na wysku, kotrzyż debi służbne auta a mjeno firmy. To szak je typiske znamie za milinu. Tež firma Šustorec elektrotechnika Nebelčice w Kamencu ma taki wysk na swoich autach namolowane, a k tomu tež serbske napismo Sylny Team. Wo tym, jak sylnie wiacacz 70 sobu dziewaczerów romadzie dziewa, jest Lidia Maciowa, niedawno na łopycze Kamencu przeswyczyła.
2: Na wrotach Šustorec elektrotechnickie firmy wisa dwuryczne logo. W biuroach wita mnie wujki dżel serbsce. Vaurenc Handrik je hižo cínače leto sobudževačer zavoda z viacač 70 přistajenými. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanoše.
3: Te elektrotechnické povano skýre voboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovanč, abo puče utvarič, haj tam so usto doš češke trase, kotrež dobi en zbirač, abo te kable nasibi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, zmozami duš porane čovanč.
2: Vulki Džil elektrotechnikarju firme Dživa na montaži.
3: Firma so skýre specializova na vulke logistiske hale. Musimo te hižo pak tvarili bydlena. Vulke bydlenske komplekse v Berlinu a Lipsku. Poprom pod cvoj nemske popuču. To je skýre zredka, zamo mamo tak vulke tvarnišče tu v Vukovče.
2: Najbližše tvarnišče je pola Berlina. 20 ljudi nekak na tvarniščach je, tu kvilu šitko mužojo. Ale jedna žona, kotraž bi spočatnje tež rade sobu popuču, je džoka jednačela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mač pet žiči, vulke plane, kotro su dženca je vobuk. Ale na Šustrec klaušua.
4: Des ja nesem za diči ima sa vonka bobe kul. Aj, jsi vás sebo jeva, jsme po revizionu na městne činili. No, ladali, hát co ne to pravo instalovali, kde jsme to plánovali. Hát ty tykačky, hát ty lampusu, hát ty typ trichy, hát šo možné, šo durišli, fatelare očiny, ladali, hát to šo tak trichy, hát po jsme zdomili. Šo hore zali, hát ponci mě v biuru, šo do kompjutra nutzdova. Ale ta žena to ráde kontroluje, no.
2: Loni jsou milicioch leca dvaj vůčomnikaj, s tým jsou jara spokojom. Cia po leta traje vukubvanje. Elektrotechnika dživa v modernych vobukach. Tež regenerativna energia a digitalizacija raje te rolu. Praje Handrik.
3: Na to přibira. Sú boli najprv te fotovoltaikové připravy. A nekajšte beža, oni buchu rade te auto te s tým nabývali. Jednoduji menujce ty lanč, zo ta wallbox, ty z ty PV porene romančičeve, zo dušence, zo jo převle miline, zo so jenoj štuta energia nabije, do auta, zo do te mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovanych smart living připravo, tak reca digitalny dom, kotrež zvučenosti v obydleria znaje, přibira.
3: Jem še svoj kalendor, sadži na jen server, tam so te termine vůčíte, tak prajene, a pon te typy no například so potem regulie v kěži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibíra. Tak so nitko přizivenia za energiu v poskyčovaru bez problema online a s tým ty spěšnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lidia Maciowa je pobywa w Šustorec elektrotechnickiej firmie w Kamieńcu. Naszym temowym tydzieniu zabiera nas riemiesło. A Vaurenc Handrik, studowany elektrotechnika, je nam dolat do modernego połowania dał.
0: Riemiesło dżęca ajuce. Serbskim rozwosu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Mezinárodná sŕč dživadvo polifónii je so teletne prvný kroč po svojom založeniu norvégskej zetkava. Mez obdielnikami by tiež zastupiarka nemsko-sábsko-ľudového dživadva Julia Klingnerec. Cokone 20 kultúrnikov z dohromady 10 krajov vúradžovaš vo zájmach dživadva, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadžuje. Za to chce sa mezinárodný zviazk mez druhým vo spechovanské sredstvo EU-Prozovač. Sč polifonibu v februári budešine založena. Zamier je s pomocou zromadných dživadových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čarovšim posedženiu župy Andrizela Vojarece vítachu Žiljet Aulichu z Žižino, kotraž je ze spočatka mesaca nua regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočichu přitomní nedávnu kubanskú jezbu, kotraž vedeše ich do Vesného muzea Janšajcach a do serbskej štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linaková dále informuje, zmeja v oktobre nazemský koncert Čisko a novembre svojbne popodňo v Ojerecach. Na přemyslovej přestrení Krnheleca Chamorskej gmene zariaduje přichodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kež z Jeli Sakske imobiliové a tvarské management započnú ju konc mesaca tvarič. Na stač majací ze sobou zviazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne Nitsches Carbona a Tvarske Gjele nastatsch. Z dobom chce Technicka Universita Kamenica tam mezdruhim na nuoch Carbonuch tkaninach sledžič. Projekt vači 40 milionov euro bine se pšindus investicijského zakonja za vulove končine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvých ležesatkách Šamotonia, ríka vodnetka Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmínska rada Bošice čera v obsamknula. Z dobom zabíraše svo na zmilinu a vodvodu dokova vokova nedešo zaoda. Dotal běše veuse nešto škúli ze Šamotoniu zjazane, netko dyrbi firma Poix Kellner, krotkodobne šitke zvisky Dželič. Kajž bu čera znate, nové mejičel areál hižo přetvarja. On pak neša dotalne zavod dále vesť, ale pvoninu viacerým menším předozačam přeostajč. Miesto Vojerece vopčeli so prvný kroč ze svojskej akciu na Európskym týdženiu mobility. Vod dženstnišeho muža kolesovario jen týdžen duo svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništu, v Užijskym namiestče a při tohosču vodstajíč. Tam sú před vedrom a pádustvom škytane. Z dobom hoďa so tam zdžela tiež baterie i kolesu nabívač. Európsky týdžen mobility odmiewa so hižo od leta 2002. S tutym chce Európska komisia komuny motivovač klímie přikýlené rozrysania za vopkat testovač. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tiež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca vulada mydre spočatne svunco. Od připoudňa abo krotko po připoňu smieme potom ličiť se s deštikom živé slibro zalieze dženca na maximálne 24 stopňu, júce na 19 stopňu.
2: Naši končiny je dalešo svobodne nimo B7 a 90, staje je mies Nedžišovom a Britňu Michalkami dále zaurina, tam je so nezbožostavo. Ewa, kajž praje našo svobodne žane vyskače, jeli pak so to zmini a v biuranja nešto vuladače, přizuče so rade polanaju, pak telefonisce, abo napisajče na moj povesť přes četu funkciu v app MDR Serbia. Blanka a ja přejemoj vam dobu jezbu.
0: Serbski rozvoz.
2: A dobré ranie, tež, když zpěvá Helena Brezan-Hedušcina ze skupinu Kontakt. Nětko, dobrou noc, peč, pana posedmich.

kajž pripovedžene niecko niekotre pokyvy za vás, započejo dženca. To vod mi je so zase kofi v Cioch, v Sapskym muzeju. Dy, hoj, poponu Cioch. Što by si myslio, referent je dr. Robert Lorenz, vedomostny sobudževača Sapsko instituta. Bunže vo protiku Moja Vúžica, kotra švukadža již od leta 1902. A je jeden z najobľúbenejších a najdlhšie existujúcich formátov ľudového nakladníctva domovina. Potom je Jens Poponuciok Sapským muzeum. Vokečanské dekanátne dušepastorstvo za deti preprošuje šulorov od 1. do 6. letníka ze sapských osadov na zhromadný deň pod heslom Štark macht tak. Tam tematizuje na osebe jednore vážne všetné situácie deti, tak zobrú tuto sebe vedomé skrúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom za džiči budže na sčevacích termínach 10. oktobra v sobotu v Nebelčicach, potom v útoru 13. oktobra v Ralbicach a posledný raz v sriedu 14. oktobra v Rádvoriu, stajne od rania Cibylky Nádživeč do Poponiacioch. Přizivič môžete vaše džičo ešte až do tutoho piatka. A netko na zem je však odmia sa tiež na zemské viki, napríklad ve Vázu, to lieca již o 21. raz, započatk bude 5 večer s kinovým večerom a potom na zemské viki so sobotu ráno 10. zahaja a nedželu od 10. odmieva sa tam Džečace svedžin a budeské mieštanské bibliotece poskyčeja sa predým nazimským čaporovým vikam všelaké zajímavosti od dječacoch vecov přes samozotovené debienky, keramiku a porclín, umiestvo a tvore zvome až k antikskému čapore, to šo namakače piatk vo 10. do večera 6. vešprajne budeské mieščanské bibliotece. Tak daleko potekím niekotre pokyvy, dále jazz skupinu Total.

Kumšna inteligenca ma naš jedný džen voložič. Runočasne on je džen a viace ľudí z branže předtým varnuje, so môli niede kontrolu nad nej zubič. Minane dny staj mierzorím šéf Anthropic Dario Amodaj a šéf OpenAI Sam Altman za to vábivoj tempo pola vosebie vúkonlivých KI systémov znamenča trošku božič a vystatné napravy spíšnišo připodobnič. Tež niedeši KI sledžerio Google DeepMind a Anthropic miestem zjavnem před možnými katastrofálnymi sčejami varnuja. Ale čerla netko šice naraz, to dalše kuriozne na tým, runočasne investuja předozača dále miliarde nové modele so Jane a spíšnišo vubivaja a nichtu nohce ve vubidžovaniu z konkurencu, vosebie z Chine, na zastatka pšinč. Runie tuto ubeđovanie je jedna z príčinu, čo dla je zromadne, pomalše a viesčiše ujíče tak češke. A Donald Trump? No, tún vo přidatnom regulovaniu KI pošim zdaču z cova ničo nedžarží. Na prašenie, kak môli technológiu pod kontrolu džaržeč, rekne prezident USA, to jeničke, što ešte treba, je inteligentný prezident. Što ešte oni viezomaja. Za neho ste iskeri na prinimistne zovostanie USA pri téme KI celé prietku před Čínu. Debata bude nás pod ekým najskere hišče kvílu převodžeč. Kak spiešne chceme tuto technológiu popravom dále uvývač a keľko viestoty dobi do toho zaviesčené byč, znamenča knefelkýš milinu hasne by tam zatvariu. No aj češka téma. Címenčiny do sedmých je, netko slyšíme hišče Jana Boguša a potom přepodám povieščam do Drežan.

Jozef Brezana, skupina Janka Hanka, spievajú vo rozsudách. Hoja, kotre rozsudy je naša hudžbná redakcia tvorivá, što iš nastupa srbskú hudžbu dženznejšej cieči hodžinia. Za Jörka Weisselberga sú so rozsudžili Jachcu. Jemu přizapně se tež Anna Bickingec. A tohle je vězo Markus Moa od Luzi Chulcu na naši Bubi. To potekím krotká přeladka a dále, že tež nedom srbsce, tu je Susanne Klimšová, sama po drohách, dživič po sedmich.

0: Ač máš busové a hinajše vozidvoje předovzače, ač si jako ladarka s autom popuču, zoby ľudí zastarav abo zastarava, ač ježe šedne nádživo abo voziš dječi do hudžbnej šule, mnoho ľudí je na auto prostče pokazane vosebie tu pola nas na kraju, ač ich tutych přinesu pvačizne za diesel a benzín do zdžela vulkých vúzkosťov Blanka.
1: A ja vosebe pitnu do tež předozačeljo remeselnice špedície, kýž voža tvore od A do B, džen sa ráno čítame vod tým tež v Sakských Nujinách. A dokež nemôže im toči ľudžo prajeť, tamo im po kraju nejedžeme, tak husto žádaja si im rúne voľný podpíru od politiky. Aktuálne pači znečeriva činia vôjke staroša a predovšem to však so vúskutky na kúždoho z nás, dež je benzín drohý, bylo ja tež zeživiť a trochę, a šo, štož do kraja dovožujeme, štož mnoze tež nezrozumia je,

0: So subvačizne za naftu a benzín niže hač pola nás, po takým druže niže hač pola nás, po celej EU je Nímska vodžaca, što nastupa. Trebamy jenoš našim susedom poladač, jenoš jako přikvat, český pfači liter dizela, aktuálne 2,07 € pola nás, kaj se te predetejší žorek přerezne takhle 2,40 €, a to, čo so od připodňa ešte raz stopnuje a přivodci.
1: Každopád, tu iš nadžeja sa necko, a to nic jenom ješ predozačel, ale tež celé normálni ľudžo, kýž nemajú žiadne hovorské dokody, zo kancla mať svoje připovedené voloženia, tak spiešne, kajž možno přesadží a zostiduja sú vám potom tež skutky. No aj, ostaneme čipni. Ďakujem Blanka za informácie, nieco, že dále tu s Jokom Weisselbergom sedom do napôvosmich.

0: A niecko je na pol 8.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Mezinarodna sič dživadvo polifonii je so teletne prini kruč po svojim zauženju v Norvegskej zetkava. Mez vobdjelnikami bitež zastupjaka nimsko-serbsko-ludova dživadva Julia Klingnerec. Cirkone 20 kulturnikov z doroma de 10 krajov vuradžovaše vo zajmach dživadvach, kotrež so za indigene regionalne a menšinu reče zasažuje. Zato chce so mezinarodny zviazk mez druhým vo spechovanske sredky EU prucovač. Sič polifonii bu februári v Budešine zaožena. Zamier siče je s pomocou zromadných dživadových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európe silnič. Na čerošim posedženju župe Handrizilo Vojerece vitachu Žiljet Aulichu ze Žižinoho, kotraž je ze spočatka mesaca nuva regionálna rečnica župe. Nimo toho vuhodnočichu přitomni nedavnú kubanskú jizbu, kotraž vedžeše jich do Vesno muzea Janšajcach a do serbskeje štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje z meja oktobre na zemský koncert Česku a v novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslové přestrení v Krynhelecach Hamorské gmeny zariaduje v přichodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kaž z Jeli Sakský imobiliové a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja cí ze sobu zjazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džele nastač. Zdobom chce Techniska Univerzita Kamenica tam je z druhým na nových karbonových tkaninách sledžič. Projekt vači 34 milionu euro a peneze pšindu z investicijského zakonja za vuluje končine. Vetrovská ležonosť, na kotrež steješe zajšvihli česatkách šamotónia, reka netko Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmeňská rada Bošice čera v obzamknula. Zdobom zabieraše so vona z milinu a votvodu dokoa vokoho nedešel závoda. Dotaj bieše veusy, než to škúli ze šamotóniu zviazane, netko doby firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke zvisky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mečel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesč, ale voni nu viacere menším předozačam převostajč. Mesto Vojerece vobdželi so prini kruč ze svojské akciu na európskym týdženju mobility. Vod ženznišeho muža kolesovario jen týdžen duo svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništču, v užijském namestče a při trohošču vod stajč. Tam sú před vetrom a padústvom škytane. Zdobom hoďa so tam z dželatež baterie i kolesu nabivač. Europski Dijin Mobilite wird mehr als Verhijo, wird leta 2002. Studium chce Europska Kommissia Kommune motivovac, klimje pschikilene rozrisanja za vopkat, testovac. A to bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca sa nám spočatne drehyšie slunčko pokaza. Po připoudňu smieme potom ličiť se s deščikom. Živé sliebro zalieze dženca hyš raz na 24 stopňu maximálne. Júce potom kúdnišo s maximálne 19 stopňami.
0: Nezboža, kýše som včera večo na B7-10 stavodla je B7-10 miest Nedžichovom a Britnú Michalkami dále zaurejno. To pak je tiež jeničky, pokiaľ kýš mám hevakšo svobodné žiadne hačenia, žiadne vyskače, jeli pak niešto uľadače bioránia, přizoča sa ráde polanajú, pak telefonistce, pak spovisču přes četú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4, nedom 5 menšinov, pa na 8.

0: nábožné slovo. Magenca Lydia Zopina z Kamenie.
1: Dobranie, ľubivši posluchario. Jako kšeščenio vierime, zo vopravdži ta spokojnosť v materiálnym neleží, ale v našim počavu k Bohu. Husto kilame k tomu, přeco viac chcič, tola Jezus nas vúči, so máme džakoni byč. Že so na to dopomíname, štož máme, a Božu ľuboš připoznajeme, môžeme spokojnejší byč. Spokojnosť voznamenia tiež Božu volu přiúzač a dôveru do Božeho viedženia mieč. Je vážne všetne džakonosť pokazač a si malé viesela živenia vážič a zďažeč. Tak namakame viac míra a radošče v našim všetnym dňu. Poľadajme tuž vedome na to, štož je dobre, a dajme so od Božie ľubošče naplniť. Přeju vám žonovaný džen plný spokojnosti.
2: Čensniše nábožné slovo sme slyšeli od Lydie Zopinie z Kamenie na dávku a zamovitosti Radvorskeje osady.

0: Veronika Saroniková spievaš gitara a ja, respektívne ja a moja gitara, tak spiev Rika a netko je tu Blanka Funcena a z dželenky Polícia.
1: Polícia z G.
2: Kajž z četosnano teši, že pole nás vyšeli na zviazku je droze by 7.10. Je čara večo v oku 7. k smertnemu nezbožu dojšvo mes nedžichovom a Britni Michalkach prasne šti. Po informáciách policie v osobu a nakladne auto frontálne doso 7.7. letne šofér v osobu a auta přisadži při tým svoje živenie. Je na posta letne polský šofér nakladne auta so lohce zranič. Odla je z civák zražce dojšvo to nie je ešte jasné. Nastavecná škoda od 80 000 €, druhá je pak tam miestem zase vočinená. Punželu večer lepí policia nemských Pázlicach alkoholizovaného šoféra Kreislera. Podľa 60-letného namierichu nemale 0,6 promilu alkohola, dali ječ muž viezo nesmiedeše a za to zmije sa netko dobeč se s konsekvencami vokovo biežič. Na minenem koncu týdženia sú neznači berwauže dieselový tank se späť 100 litrami čiriva pokradnili a k tomu tež ešte nedom odpovednú klumpu vecná škoda v účinni 5 000 €. Kriminálna polícia sa netko s tým zabiera, rúne tak se sledovacím pádom. Pretož na Vúžijském námestče Vojerecach poradží so paducham v noci na Punželu potekým po tamnejším mešťanským svedeniu 300 metru koporového kábla pokradneč hodnota tutoho 10 000 €.

0: Jana Budževičich.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Blanka Funcela.
2: Mezinárodná sieť divadlo polyfónie sa teletne prenikroč po svojom založeniu v Norvegskej zetkava. Mez obdielnikami by tiež zastupiaka Nemsko-Serbskoho ľudového divadla Julia Klingnerec. Cokone 20 kultúrniku z dohromady 10 krajov vúražovaše vo zájmach divadla, ktoré sa za indigéne, regionálne a menšinové rieče zasadzuja. Za to chce sa mezinárodný zviazk miestrujím vo spešovanské sredky EU pracovať. Sieť polyfónie bo v februári budúšine založená. Zámer je s pomocou zhromadných divadlových projektov kultúrnu a riečnú mnohotnosť Európy silniť. Na čarovším posiedzeniu župa Andrej Zela Vojerece vítachu Žiljet Aulichovu z Žižinoho, ktoráž je ze spočatka mesaca nová regionálna riečnica župy. Nimo toho vúhodnočich upšitomní nedávnu kubanskú izbu, ktoráž vedžeše ich do Vesno muzea v Jančajcach a do srbské štvorče Kočebusu. Kajž županka Gabriela Linakova dále informuje, smeja v októbre nazemský koncert Čísku a novembre svojebne popodňo Vojerecach. Na přemyslovej přestrení Krynhalecach v Hamorskej gmene zariaduje v přechodných dňach tvarnišťo za novú fabriku Carbon Lab Factory. Kajž zdieli sakský imobiliový a tvarský management započnujú konc mesaca tvarič. Nastač maja ci ze sobou zviazané industriové hale a v obvuk za labore a biroje. Wenn ich maja nasledne niče z karbona a tvarske džele nastač. Z dobom chce Technická univerzita Kamenica tam mezdrujim na nuch karbonových tkaninach sledžič. Projekt vači 34 milionu euro, bene ze pšindu z investicijského zakonja za vulove kunšine. Vetrovská ležonosť, na ktorej steješe zaž v chliečesatkách šamotovňa, reka netko Vetrovská přemyslová přestrin. To je gmenská rada Bošice čera v obsam knua. S dobom zabíraše sa vona z milinu a odvodu dokova vokovo nedešo zavoda. Dotaj bieše veľsi nešto škúli ze šamotovňu zjazane. Netko dobi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke zvisky Džilič. Kajž bu čera znate, nové mičel areál hižo přetvarja. Von pak necha dotalne zavod dále vesť, ale poninu viacorom menším předozačam přeostajč. Mesto Vojerece v obdeli so prvný kroč se svojskej akciu na európskym týdeniu mobility. Od ženskýšho muža kolesovario jeden týden dôl svoje kolesa darmotne ve kolesových boxach při dvorništu, v úžiskym namiestče a při tolhošču odstajíč. Tam sú pred vetrom a pádústvom škytane. S dobom hoďa so tam zdieľatež baterie i kolesu nabívač. Európsky týden mobility odmiela sa hižo z leta 2002. S tým chce Európska komisia komune motivovať klímie přikylené rozrysania za vopkat testovať. To bychú naše povestče, ktoréž namakače v internete na našich stronách a tiež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj spočatne pokazá sa nám všetko zasojišče slunčko, potom v biehu dňa všetko viac mročelúk nám všičenie, po pšipúdňu môžu potom podešťovať temperatúra dženca maximálne 24, júce potom 19 stopňu.
0: Kuče našej končinie som jasným zase všetké svobodné, dotaľ tiež nižo žiadne vyskače, neste ja tu již dobrú jezbu vám.
1: Srbský rozvoz.
0: Peč, ponapod živečich, netko svišime mirčina veclichu na modu svobodu.

0: Народне меншине. Ще тој што веќе ги
1: Jenož ještě někde 600 lidí řečí ve Velké Británijské korničtinu. Přiším pak zladuje menšina korničanů v Cornwallu, to je jeho západním dělu britské kupy, pozitivně do příchoda. To je znamenča Janek Vočar z onju.
2: Hej, jste právě slyšeli. Korničtina má smrč malo řečníků a pláče se samo hýžo jako mortva. Jenož džakovano zaměrnému užívaniu a pracovaniemu oživení reče, kotraž trochu kaž jenžeština klinči, je UNESCO veliče 2002 status znova zastopňovava, a to jako chytro vohoženú reč. A to maja korničenio sami hižo za vulký úspech. S vúvočovaniom korničča na šulach a dalších kúbvaniščach v Cornwallu pak aktuálne chytro kuduške vúpada, poveda korničan Sam Rowan Brown.
3: Korniština je skere reč za zromadnosť. Väčšina vúkňacich sú dorosčení na večerných šulach. Máme pak tež firmu Go Cornish, kotraž základným šulám a gymnáziám pomá dječom našu mačeršinu sposredkovač.
2: Ale to sú ešte přemalo stava. Z dohromady 300 šulov v Cornwallu sa jenož niečo 20 na projekte vúčovania korništiny v obdžela. Dále maja na univerzite v Falmouthu Institut za korniske slidženie, potakým tajke nešto kaž Serbský institut. A tam sa nádžieja, že môža niederaz korništinu na uni vúčovač a tež poradne zakončenie v reči skýčič tak Brown. Načož pak korničan hodže skýčnie, zo veľa ľudí reč spechuje.
3: Máme zbožo, zo je telko ľudí reči přikilených. Tak máme vúčnice za kurze, a to za každé rečné stav a za každé dialekt. Také vúdavaja korníske tovarstva a môžeš se je šúdže na svieče kúpič samo vúčnicu za korníščinu v nemskej reči.
2: A kaž to z našich serbských šulov znajeme, se tiež v Cornwallu vúčerky a vúčerio zdieľa svoje vúčne materiálie sami sotovie. Přidat nám zda, abo bonusy za vúčovanie korništiny nesedaja, všako vúčuje rič zvieča v ričných kurzach a popvatky za ne hinak vúživaja, menujúce za tovarstvo v úzbine Sam Rowan Brown.
3: Vúčarky a vúčario korništiny sú šice ľudžo, kýž svoju mačarštinu ľubuja a cedžajú ze všimi dželič. Tu chvíľu nímame dosť pedagógo a je tež češko rične kmanech namakač, kýž ričné kurze planuja a naveduja. The Dolel Hembron
2: Concorso. Najebač to pa korničenio neskoža, ale pracuje sa o to, svoju mačarštinu spúšťomne dale davač a zamier nenavožovač.
1: V aktuálnych čežach korničanov ve Veľkej Britanijskej pri kúbvaniu svojej mačarštiny je nám Janek Vočar rozpravil. Dalšie prinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakač kajš predsa na našej internetnej strane v app MDR Serbia a tiež mediatéce ARD Sounds.
0: Народные меньшины. Все в том, что видите.

Ja reča, dženca rano hižo vo karierovych vikách vaj v Vajorecach, znanosť, če to svišeli. Na kuždu pát je to svuchoka svišava a jeli ste so znano hižo merzali, zos če to zaspali, môžu vás mirovač, viki tam ve Vúžickým centoru, vodmi vaja so hakle piatk a sobotu za týdžin, po takým 25. a 26. septembra. Vútrobný džak za pokiu. Apropo pokiu. Jeden pokiu za dženznišu sredu za vás přiúšim mám dženca Cioch, je zase Kofi Cioch v Sábskej muzeu tu Budešine. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobodživáčer Sábskeho instituta. Dženca ponže vo protiku Moja Vúžica, ktorá šúkadža hižo z leta 1902 posta a jestem jeden z najdleje existovacích a najobľúbovanejších formátov ľudového nakladníctva domovina. Kofi Cioch, dženca Sábskeho muzeu Budešine. Vokličanské dekanátne dušepastorstvo za džiči prepošuje šulovjov od 1. hač do 6. letnika ze sábskych vosadov na zhromadný džin pod heslom Starkmachtag. Tam tematizuje na jednore vášne všetné situácie džiči, tak so bychu svoje sebevedomie skrúčili. Zariadovania ze stajne samsným obsahom budú na sčiovacích termínach, prvne od 8. sobotu 10. oktobra, ďalšie potom 10. oktobra, prvne sobotu Nebečicach, 10. oktobra Ralbicach a v Radvoriu potom sredu 14. oktobra, stajne od rána Cibelky Nadževeč, hač do popolňacioch. Hač do piatka môžete svoje džičo alebo džiči ešte přizivič. A niecko na zemie, všako sú tie 6. nazemské viki, jedné také budové vázu, 21 raz lica ižo, započejo piatk večer s kinovým večerom, najprve za džiči, potom za dorosčených a popravné nazemské viki započnú sa potom v sobotu do podňa džesačich a nedželu je vo džesačich tam namiestne potom džičací svedčení. Tak, daleko niektoré pokyvy s tým je ižo 12 menšinov doživečích. Hey.

Božena Bjaršec sedži zasa tam a ja vim, že tun abo tamne fen kopajnce dženca večo sedži. Menujce před televizorom. Po Champions League zajšvete džin startuje menujce dženca tež Europa League do svoje noje sezone. Za Nemsku nastupi Bayer Leverkusen direktne na prinnim večoru, to rika dženca večo dževečich, to vitaja doma svojinský klub Celje. Juce potom tež Hoffenheim raje, a to na Kreče v Grekske pola mústva Ofi. Cokonje je zaso 6 a cíteči mústvo podla, kujžde mústvo raje 8 ro, přečivo rozdílnym přečunikam, predahač, že potom smio KOK. Po takým štujšnie po Champions League zajšvete džin, hišče dosť európske kopence mio, dženca, že direktne dále. Ujsi.

Radio a vytvoríš, co menáš program ze Sarskeho Štúcku a dokoláš přiblížil sa nento redne cestách k jarmu šou sme toštem spiu o za vás upytali ze spívarku Moniku Klesec.

0: Zastupniki Serbo pakuju svoje kofere, dokulaše viče startujo letosne FUN kongres, a to v gone mišče finskeje v Helsinki. Kušte leto přijdu ga zastupniki europskih narodnih menšinu gromadu a obraduju aktualne teme z dolne je vůžice, obželijo te se letosa Charlotte Koštcic ved Zoria projekta a zastupne předsedare domovine Hartmut Leibner.
1: Dali rezoluciju v kubvanju, to je naša najzvažnejša vec, až tam uraznjom, až serska rec treba uraznu petpiru v šulcvje, a to v našima krajoma v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu petpiru vod FUN, až Unija Europskih narodnih menšin u sobu ukbajo šišče na politiku. Brach ceptarjo v serbskem šulstvje stoj v fokusu, jedna dalšna gvona rezolucija obšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Že vie, až uvijanje tih novih digitalnih možnosťov jo také vegin vážne za menšinové rece. Nie tejto obgranicované byš za veľké rece a my trebáme za to viesť zriedky, viesť tu podpíru ved našich státov, až môžeme také te vedpojedajúce zriedky tam uvíjaš za online prevožovanie a tak. To nie je náš nadavk, ale to je také státny nadavk. Trebáme státnu podpíru.
0: To Gronny Hartmut Leibner, FUN-Kongress v mieste Helsinki, vedmejo sa vedvíčego až do nežele. Pytom nebúžo za Leibnera ešte Köns, venia prepšosané tak ešte do Estniskeje, búžo zmakáš tamne menšiny. Miace drugým, kšie tam, o tom pejedáš, kak sa ustatkujo blízka vejna rusojskej z Ukrajinu na menšinové zájme v kraju.

0: Kaži ljubojaša serske spive, serske živadvo, a pošajnsku prirodu penje bedeli přepašć pšiš petk doberko na serske conovanje. Kupka kula bula ešte raz ustupio, a do toga doživjaša živadvo při Rytce, Frank Kosek teke sobu grajo, a jo mi groniu, na co mogu se gešći jaseliš?
1: Tam su te povješove figure, ta přespovnica, ten Nikos, tam budnik duce, a te ulicu, tam přigodovajam, tam kak to njega boa v botach, a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te, na tych živadlových stacionach, ja by tak gronil, tam se teke spiva, a potom máme teke živu muziku z Kulobulu, teke na zelené ludce.
0: Na zelené

0: Uce to grani po tom cunowaniu, pen viacor nic, wużo pen išti ten koncert wit kupki kula bola.
1: Jo, tam ja teke ten koncert. Tam su teke serske štutski pedla, džesovi štutski teke.
0: Ako napšikvat, mame me jeden titel?
1: No, napšikvat, Spivo Verge, mame tam, to je teke taki serski džesovani titel, ja bo groni. A išti drugi, mame teke internacionalne tituli s serskim tekstom. Napšikvat, engelski Wonderful World, to je velicni svet pla nas v serski rece, v brotach. Tak groin mi kvando, groin mi ga, also kvando, to je také sarsky, ano, a však korakovický.
0: Jo, kvando, to máme také našom archívie, a to net za vás krajome, do toho ešte raz vespitujem sarske zónovanie, doživio, že ten týždeň pétk ešte raz pri zelenej vúce Barkovách nímsky jo toto ústavadlišťo zur grünen Ecke zóne vedjedu tam jacor zegar 60 naposledy mich a sedy mich sledne zón, jo a nintogra jo spiva a spiva kupka kulabula, jo žaraz za вас.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Kto budžo zastupovaš Sesku Radu ve džiri Mytamin Vitkojc? Ve prevozu budu přepedaš dom za ognovu oberu a dobre grybove leto. Ku tema dalšim temam, nen to vici ve povijesťach ujo Gregor Klim Dobružin. Kuste druge leto pesčio Bramborska nikomu Mytamin Vitkojc, ktorýž je se kradu zasažoval za Sersku Ritz. V tej džiri toho myta je také cvonk Bramborskej Sereskej rade, ten raz Mito Novak, to je rada cora na svojom pesežiňu znateceniva. Z 2500 euro dotirované myto pvaši ako nejúše uznamienenie za serske upaša ve Bramborskej. Prídny raz mogu také jednotlivé zapýtaš naraženia za myto. Do tých miestcu jen dostali vitajžišenia Matorizo, recevietnik Manfred Starosta, piesnikári Bernd Pitkunings a vidomnostnica Martina Norbergova. Statna sekretárka dr. Friedrike Haase vet Bramborského ministerstva za strobotu a sociálnego jo nový cvonk za vožbové rade za vožbě za serský ľud. Veno jo se cora predstajeva Bramborské serské raže. Veno tren vestfalské narožená Haase živa večivíša se tých liet ve Bramborské politice je zastupnik ve za vožbové raže jo Michael Brentrup vet vedomnostného ministerstva s tým jo rada za se plne obsažená za vožbová rada obstoj ze serských zastupnikov a zastupnikov krajovú, zvíska a komunov veno rozsúžijo v tom, kak ordujú peníze serskie za vožbe zasažované. Prevoz má novú halu za ognovú oberu, ten dom je za tamné gasenské jezdžidva. Sledne živa sú sa docenili, ten piečk budú jen svetosne přepodaš kamarátkam a kamarádam při sportnišču. Dvie lišie novotvary trava, negašne skoro 120 let star dom nejo vedpovedoval vici aktuálnym petrebám ognovej obere, to nejo ešte koniec, tých tvarských živú vejse prevoz bužo skoro zachopíš tvariš nový vejsný dom a to teke při sportnišču. Ve botách a gelách nento derje namakajúš grýbe. Ves rešť septembra môžo groniš grýbové experta Lutz Helbich až jo dobre grýbové leto. Mimo kradu suchých lešajských miasecov je to sa tola dosť napadalo groni Helbich. Vesebne tam žož jo mokše a nakšomie gelo grýbe rostu. Přiberajúca suchota pak jim to obšiežujo. Kaž lúže du do grýbov, deje se všetci predgledaš při neznatých druženách Bramborský zvisk grybových expertov obradujú také internetšie všich bergarjov při pšašaniach. Kronka ochranojskej a bratšojskej vesade převežujú serske kšesťane přes celé leto. Ve ľudovém nakladnictve domovina jo nento ujšvo tradicijské údaše s kronkami na kúšt žen za leto 2007 a 2006. Ako nové kronko leta je ubrala ekumenická živová kúbka, citát z Biblie, neboj se, ja som s tobou, netešni se, všetko ja som tvoj Bog. Zestajú jo knihva Hartmut Leibner, vetnenta sú nakladnictve a kultúrne informácie ľudka na Šedajn. Jadro. Mive vietro nas žinca ešte převežijo přes žen maximálne 22 gradov a přes pemrocone nebio syka tola ho a tam svinca pokažo. Ale šam nam roková fronta jo južo duce žinca vedpodňa šikňo vedpet viacora přes cevu dolnú vúžicu a pšinia so dešť. S takým myslíšom na parasol abo jaku a ved toho sme garono pejedali grýby rostu gašio mokše znaš namakajošo južo víče. Net viece grýbu gali víče a až do konca týženia dali temperatúru okolo 20 gradu ulit do gali sa zaviesť čepen upošio.

0: Naše bubaki sú zase pilne živali na novom aktuálnom možinskom magazíne a víče jo tak daleko. A co majú predk, to vie bubak moderátor Jakob Prídychkeit.
1: A co je novego?
2: Bubak! Hej ho a vítajšo pri bubaku v septembrie. Ja som Jakob Prídychkeit a za víčejšie ústevanie som se zase Larisa Kabelšojc ako pomoc obstaral. Preto na vás čaká zase celá kopica tému. Ako predne povedie jo Karolín Kühnholz a vena jo se zaberala za aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Pomaga krotký TikTok-hype popšovým umiecam, abo jo to jano krotké okognúše fame a zajmovanosti. Karo jo sebie celodokrátne okledala, kak se ústatkujú trendy na muzikový šmek mladých ľuží. Jej úsledky slyšišo víče v bubaku. Mimo toho slyšeme v programie Kuhn Bruninger. Vn jo byl na Sapsop festivalu v Vriecach. To jo se letos a predmotom krotko a svodko vytmilo. Tam jo doživil všakých serských umiecov a jo přišel potom také do rozgrona. Úriesk nekotárych takých rozgronov slyšišo víče. Nasledku sme Larisa a ja hoši kopicu zapšomujúcich termínu a eventu za vás upytali. Vyt partiu a svejženia v botách přes životové gráša až k novej muzice. Zakúšte go jo nieco pödla. Jo, to všetko víče v bubaku. Petakem zašajtujšo.